0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

svá slova protkáváme sny a vzpomínkami. Dokud se usmíváš, dokud se směješ na hlas, Bůh ví, že nezestárlas ani nevyprahlas.

על פנותם את הפנים. On a Ivan už tři týdny slaví krásnou letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky nesmívem. Ani slunce nezapadá, jen se vlní v křivkách houpacích. A tak nepoznáš, kdy vstává, a kdy je vlastně

hrdý prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční.

0: שקעי. Až vyprší, ta kladba a její slzy roztají. Až vyprší, ta kladba a ty hory kolem roztají.
1: Ahoj, tady Matěj a
2: Honza Homolovi
1: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
2: Tloskov.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytil jenom to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost pro sladkost.

pane, děda Mráz, už zase jste to splet, ale za ty roky jsem si taky na to celkem zvykl. V duchu vás omlouvám, to už umím nazpaměť, ale dejte

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
1: A zdravíme rádio
2: Kloskov!
3: Yeah! To je taková

zima, ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle

zdraví. Sisal vedle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisal vedle stůl, když cos nepochopím. Sisal vedle stůl a po sklence zatápu. Sisal vedle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně, jak bych tak... Teď vám to pokážu, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.

schromlej tak, že se hodí leda na salám. Má přátel víc je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hňup na trůně a ty chci

šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku, v rytmu

tada. Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem. A taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu kolem tý bronzový sochy. A dokola, dokola, dokola, lokec okýnka. Měli mě zavola, zavola, zavolat

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače rádia Tloskov. Tleskám.

0: Kapela Schodiště.
1: Zdraví
0: Laskov.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna.

Na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

lapil tu nevolnickou chátru. A my ke žvruli spojence, jde chytat Němce pro Němce, neb prospívá to ledvině a játru. A Pepa ručky od práce se plíží podél paláce, co ukrývá se v malostranských střechách. A zvláštní lovce mamuta jde vykrádati auta, jež zanechali braniboři v Čechách.

Pokrat, jo, v tom je Pepa demokrat, vždy Čikulovi má být dána šance. My přežili jsme Habsburka, dneska máme Wartburka a tu Zexový konto v živnobance. Pak odstartuje polupu na víkendovou chalupu, tam s

zelený boden. Jsem totiž zavřený v baráku bez oken. Kolem je tma a jinak nic. Ale vlastně jestli něco to těžko říct, je, že pojem časoprostor se mi zde rozptýlil. Ale zase mi zde nikdo neradí, je, několikrát už jsem se o pár roků zmýlil. A

Zase věřím, či nevěřím, jsem totiž zavřený v baráku bez dveří. Kolem je tma a jinak nic, a tak si nakreslím na zeď pár okenic. Doufám, že můj štětce změní na celou věc náhled.

teda ide čas. A den a noc, a noc a den. A nelze výjít ven z baráku bez oken. Kouzlo je v tom, že není kam. Takže je nadbytečný řešit a volám. Oh yeah, ten pohyb štecem nedá faktům zřejmost v jízdě. Jako je řešit, co mi v lochu nechybí. A kreslit pár mazenic na zeď v tomhle hůzdě.

a někdo na pomoc jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr, deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem Bůh.

bych tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předaleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolékám. Víš, než v nic raději uvěřit v lež, takže můžeš lhát. Můžeš lhát, když chceš.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Mrak černých vran na město náhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc...

toustí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch vran, mizel v dálce i ten vůz.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen. Když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malina a

jsou někdy bubliny, které vyšumí z hlubiny a na hladině mají cenu jen a kdo si, kdo je pod vodou?

dolů do údolí a nám tady na kopcích schází. Cestou z nadmořských výšin se ušpiní v pohledu.

hned jak roztál sníh, šli jsme po březích řek, krajinou nížin až k deltám, nikde na její toulání nemají lék, žádná past není dost velká. Co lidí do cesty postaví, přehrad, kaskád a hrází,

kolik se jí už napsalo not, kolik se přečetlo slovů. Hrajem si se sílou stoletých vod a pak se modlíme k Bohu.

0: rožky a kosočtverce na nesprávném místě.
1: On hledal špatně, lékař to ví jistě.
0: Čtverce, hrany, plošky.

0: Posluchače Rádia Ploskov zdraví Anuš Bor, herec městských divadel pražských.
1: Řekněte prdel. Řekněte prdel. Máte na to. Řekněte prdel!

kurva! Zas je tu ráno a zas je tu večer. Takhle den po dní to by jeden večer. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas

mrtvých mužů v mrtvé trávě, těch sirotků a vdov, té krve k jeho větší slávě, těch slov. Těch bůžků, bohyní a bohů, těch smolnic na ulicích měst, těch proroků na každém rohu, těch gest.

co pak nevidíš a neslyšíš. Pane můj, slepý Bože můj. Té lživé lůzy v pancéřových vozech, těch morových sloupů a morových ran, těch znamení zla na obloze, těch vran, těch žlutých hvězd a pruhovaných šatů, těch provazů a gilotín, těch malých dírek do kabátů, těch vin. Pane můj, na výsostech, pane nejvyšší, pane můj, co pak nevidíš a neslyšíš, pane můj, hluchý Bože můj. Těch studní zasypaných v písku, těch zabloudilých karavan, těch pomníků a obelisků, těch bran, těch zlatých lejn ze zlatých telat, těch mrtvých vedle jícnů jam, té bázně, co činit a dělat sám. Pane můj, na výsostech, pane nejvyšší, pane můj, co pak nevidíš a neslyšíš, pane můj, mrtvý Bože můj.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo,

kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,

napiš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek. Hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten

0: Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výborkou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo? Kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval? Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.
1: Tady Jiří Lábus, zdravím Rádio Tloskov.

když konečně na tváři osamějí a nejmenší potichu říká. Zvedá se vítr, musíme jít a pak se rozplynou někam.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: 거다 그렇지 않아.
1: Proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou?

0: ja vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
1: Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou za prachy

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou.

víš, já občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpátky, víš, tam, kde jsme ty a já posílali druhýho výškam. Občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpět, když tě svlíkám, slovo občas ztratí význam. A ty jsi knížka a já šťastnej, že dovolíš mi číst a víš, jak mi máš říct, když občas nejsem, kým mám být, jak kdyby si mě znala víc, než jsem kdy sám sebe znal víc, tak jak jsem tebe měl znát víc, abych tě už nenechal jít, jak dřív. Doufám, až budeš zhasnout, že si pak zaslechneš za mnou, jak dřív.

až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhovím. Budu mávat na ty lodě s rozvinutým plachtovým. Dáš mi čaje do termosky, kousek chleba k svačině, a vydám se jen tak bosky po zelený hladině. Po hladině jde se těžce skromným i těm chvástavým, na nejbližší rovnoběžce nějakou loď si zastavím.

sám, jen se svým stínem. Nikdo tady se mnou nikdy nebyl.

Moc zdravím posluchače Rádia Tloskov. Já jsem Nina Horáková, herečka z městských divadel pražských, z divadla ABC a Rokoko.

sto barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov, sto barevných slov, sto darebných slov se mi na jazyk vtírá a marně odvahu zbírá.

tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží.

0: je jen jediný svět.
1: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.

0: nepadne.
1: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
2: Ahoj.

večerní ptáci, co míří k lesu, jako by volali, přidej se k nám. A já se snažím, snad se i trochu vznesu, pro krásu světa učím se létat. A tak piju jako pijavice, upijím z každé krásné noci, to když na radosti z dálky bijí zvony a já po kmeni do koruny šplhám pod dohledem luny, než rozpustím se všeru.

Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáře. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny, zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovan ji hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti. K narozeninám košily, ponožky a láhev vína. To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košily by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal. Tati, a je taky psí víno? To se ví, řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí. Díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal, to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil, já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo ovšem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl, toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla Moravy, Rendezvous, Šumavský.
lidské bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo, nám nezbylo moc peněz, prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte, vyhrál jsem zrovna slušnou somičku, mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek. Proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou, nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl, pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo, řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej. A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla.
Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje. To je pravda, řekl Radovan a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary. Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je. Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo. Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni. Kvik však nechtěl ani ze slušnosti. Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka. A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda. On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla. Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleťák slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu. To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek. Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

patách čas, který pádí, jak zastavit mládí, sám sebe se ptá. Mám trochu strach,

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.
3: Večer.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

není. Já myslím, že sport třeba. Nějaký šachy by mohly zůstat.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý pro to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

0: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákou Rádia Tloskou.
1: A velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na kvasi móda. I kvasimodo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, kvasimodo hrb na zádech.

0: kvasí hrb na zádech, hrb na zádech, kvasí módo, hrb na zádech má. Podjíždí na Labskou vodu, kvasí módo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
1: Proboha, ticho.

ještě mě budí v noci takový zvláštní pocit. Ještě si zouvám boty, abych snad neušpinil náš nový běhoun v síni. Ještě mi scházíš, ještě jsem nepřivykl, že nepřicházíš, že nepřijdeš, že zvonek nezazvoní, dveře se neotevřou.

Ještě je na zrcadletech mlhavá stopa po tvých rtech. A v každém koutě jako čert kulhavý skřín.

Co člověk chce, má mít 2. prosince. Na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince. Starý muž řekl,

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp. Wow.
1: Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav tvářící jejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji kníže Igor si bere

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

Myř na mě skřiveným zrcadlem, uvidíš v něm jenom sebe. I když se už asi nenajdem, přeju ti mír, lásku a nebe. Jo, ty vole, tvůj Lucifer.

0: Radio Tleskov je náš nejlepší kamarád.
1: Dobrý ráno. Slunce vychází nad rájem. Až dosnídáte chléb s čajem.

jako z grotesky. Jako vždycky si budem hrát spolu na kořist a na lovce. Takže sundat sukně a pánové rozepnou svoje poklopce.

je nebesky hezky a tak se usmíváme jako z grotesky. Pálíme si čarodějnici a zapomenem na stezky.

0: Když už máme den jako z obrázku, tak vezmem balónek na provázku, na procházku.
1: Jo.
0: Dobrý ráno, pak trošku pokrčíme kolena, vždyť víte, co to znamená, podle návodu z letecký knížky se odrazíme do výšky.

se otevřou a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu ožebrácké holi.

zpěl jsem důru. Hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to formu.

0: Schodiště!
1: Zdraví!
0: Lásko!

hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna.

Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti.

aspoň pokud je mi jeho osud znám, vždycky bydlel sám nahoře v posledním patře.

žádná výluka. Na to můžeš klidně sázet. Mas

0: Ahoj, já jsem Krištof.
1: Ahoj, já jsem Zbyněk.
0: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.
2: Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru okolo.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

Počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

0: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu, vždycky podělám a hledám tě v těch střepech a nosím si tě po kapsách, bejt nezval, dodám ještě, jako by mi o kapsách zalímec prsty deště. Požehnáním božím dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím a abys mohla do světa je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: tloskováky
1: a posluchače
0: rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově
0: v Tloskově.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

a na ní mráčky

prší dvojmen. S touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova zebna kalnou, vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

neštěstí, že má radost je tou tvojí bolest tvá, mou bolestí.

0: strach, tak to je, a co s tím naděláš?
1: Občas ti oči pálí,
0: to stáří chce si hrát, já s úsměvem si říkám, se laví.
2: Magda Kubišová pomáhala pronést jakousi svíčku svobody tím temným lesem 70. a 80. let a byla dokonce jeden rok mluvčí Charty 77.

Stojíme v řece času po pás, v zadním kapse Europass.

slyšně krouží motýl po valeč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číšník jako žralok

ženy, vyšňořené mu chomůrky chodí kolem mého bytu, nosí v pušních bolcích režné šňůrky, na nich kousky malachitu. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě do libaste. Na úpatí po

se miente. Ženy obrácené půl měsíce planou od Ankary po Řím, černé oné se zlamové svíce hoří, když se do tmy noří. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě čičolíno. Zatančete něco skočné.

ženy, jesenická řesoviště plná světélek a mechu. Život, život nemá žádné příště, končí za zastavením dechu. Až mě zítra najdete mrtvého, pošlete mě štando pere na jich. Ať uvidí kus českého mužského, taky tam dole v teplých krajích. Na mou počest

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Πάρε καξέ μου, πάρε καξέ μου. Utekl jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl.

Lidi tramvají,

noc bez skazu. Mincí pár zvoní v plášti, hlas schraptělý do pekel neletí.

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

Dobrý? Jo? No, ale to zvládne, stačí. Oni nepřestanou, že je to divný. Ale nečardej už, nech to. Nech to, a... Jdem na to pivo, kusit, tak.

dobra, nech to už. Dostracená, to je teď v vodě. To je kozák, ty blázne. Ta ra ra ra, jupi, jo, jupi, jupi.

kdy všechno začíná, co potom život nazývá se. Zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem. Kdo souhlas udělil, kdo přívětivě kýv. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají. Učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají. Kolo se roztáčí a

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou, kdo usnul z večera, tak musí ráno vstát.

I hezké pohádky nás uvítají na počátku. V nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku, neb je v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku, a všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku, náš život

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehlejte očima, srdce přidejte k ním. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět tak rozmilý, co přines si nám do kolívky, jen sebe celého a to je vše, co máš. I hvězdy vzdálené, i šmíří.

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Neb všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a též svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

jak jdu z báru lehce znepokojen, s rozvázanou botou podél plotu a všude cítím

a temnou skrytou hmotu nenamatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí dopadat.

rozumí, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný, Jakube, že to snad

dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

Když není co do huby, tak se pije na buben. Špejle zitrnice předělávají na mávátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmí, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

0: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupovat
0: nemohu.
1: Nemohu.
0: Místo něj nosívám
1: v košíku
0: k pokladně bombičky sifonu.
1: Sifonu.
0: Chtěl bych být váš sifonový bombometčík.

Slýcháte, slečno, můj CO2 válčík na 4 doby. To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

0: chtěl bych být váš sifonový bonbončík. Chtěl bych být váš sifonový bonbončík.
1: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na rádiu Tloskov. Tloskov.

kotě. Kec, jestli chceš do ráje, tak sedej, já svezu tě. To je moje nová kámo.

0: utíká. No fuck. Jestli se ti nechce, klidně pojedu sám.
1: Sám.
0: Tohle město už mě nebaví, změnu potřebuju.

0: Jsem životem zklamanej
1: a utíkám, jestli se ti nechce.
0: Klidně pojedu sám. Tohle město mě už nebaví, změnu potřebuju.
1: Někde jinde novej život, třeba s tebou namaluju. Yeah.

0: Dobrý den, tady Jirka Šmicr a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.
1: Končí sezóna s listím spadaným, všechno bylo řečený, zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit.

0: Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný. Kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s bohem a jel. Jel tři dny, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu nějaký den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, jak hrají spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je naše. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něčeho dovím. Jeď, synu můj, řekl král. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Třetí den přijel také do toho velkého města. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany v kostky hrát. Královice k ním postavil a díval se, až ho zasta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho čekal a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn. Otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit, ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvýš potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu tu sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu přijel, musel na most přes hluboký příkop. ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. A tu královic vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil a takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No, pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nezabíjej mne, budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jdeš a chci ti pomáhat radou i skutkem, řekl vlk. Královic vzal tedy vlka sebou a šli a šli a přišli v lese na krásnou velikou louku. Tu povídá vlk, pust koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Letěli přes hory, doly, přes vody, brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakový křídlo. Drak spadl do moře a voda vystříkla až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se tu dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal, neboť věz, že jsem duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat, a proto jsem se ti musel odsloužit. Však dříve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádného masa od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm slehla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Zeptal se, co to znamená. Vedou tu dva naše venici. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho pak bratři ptali, zdali nese otci živou vodu. Nesu, odpověděl a ukazoval jim lahvici. Bratři mu záviděli a taky se báli, aby nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, že ho o tu živou vodu připraví. V noci pak, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, čeho si žádal, a budíš zdrav.
1: Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči. Je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou.
0: Nevěříš-li nám? Zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi a pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž bych tě byl poslechl, zavzdechl sobě mládenec. Nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odjel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá Křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí. A všichni plesali a výskali, že ze svého zajetí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady své matky v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, co je to? To je pás tvého otce, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho poznal? Počkej, přijde, pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata se jí báli. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to poznamení, co na tom pásu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí také tak oklamou jako otce. Oba nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem. Jednoho z vás doma potřebují. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší syn tedy jel a jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty. Jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu. Královic nevěděl, co na to odpovědít. Zráce si a podvodník, řekla královna. Zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu pil. Byl jsem, otče, řekl, a pojedu bez prodlení ku královně. Byl schytralý a myslel si, že i královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zráce si a podvodník. Zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živou vodu. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán. A na smrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil. Co měl nyní počít? I odhodlal se, že jí pošle alespoň jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima. Div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil. A hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, Matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. A když se královic před ní dostavil, ptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáš se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Co tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody. Trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by ze srdce kámen.
2: Rádio Tloskov.

ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj. Do stejných plínek jsme pouštěli hovínka, ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj. Porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

0: Filipe,
1: kto je?
0: Ja, otevři, neotevřu. To jsem já.
1: Nejsi.
0: Jsem to já.
1: Tak mi to dokáž, zaspívej mi náš poslední hit.
0: Vidi, vidi, pán.

ubru se, se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

To se vám povedlo, tetičko. Praštit mě vařečkou přes víčko. Tak, jak si mě vychováte, poznáte. To se vám povedlo, dědečku. Dát mi napínáček pod dečku. Smějete se, až slezíte. Nic nevíte, nevíte. Ba, ba, ba. Va, va, va, va. Když jsem vyrostl z dětské podoby, zmlátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost. Když jsem zesílil, tak pro zábavu, vzal jsem tetu tyčí přes hlavu, pak jsem si začal schánět hned,

Tak co? Vlastně do vzorku bych ještě vám nabít tady jednu věc, která už to trvá hodně dlouho. Jistý člověk má dokončenou, já mám rozdělanou. Má dvě části a ty půlky nejdou dohromady. Jo. To je základním rysem téhle věci. No. Je to, halt, jsou to dvě půlky, není to celá píseň. Jo, je to Big Beat.

0: Celý svět na pohled. Pak vezmu do ruky naposled dvě rupie a do prstů to kvítí. Stejně se do roka vrátím zpět, ale teď...
1: Přistáváme na letišti Václava Havla v Praze. Venkovní teplota je -4.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

0: Ahoj, tady je Papa Roko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: I já znám jeden příběh, paní. Trochu směšný, ale i na slzy tam dojde. Dokonce i završovat bych si troufal.
2: A o čem je ten příběh?
1: O tom, co by lidé chtěli a čeho díky hlouposti nedosáhnou.
2: Takové vyprávění může mít hluboký smysl.
1: Což o to hluboký by byl? Je otázka, dojdeme-li na dno.
2: Tak povídej.
1: Společně zasedneme ke kulatému stolu, budem si vyprávět a besedovat spolu. Řeč bude o víle, nicméně ne tak zcela. Nemá plášť řasnatý, co vílu vílou dělá. U nás má podobu vychrtlé, nuzné babky. A přece přináší dar lákavý a sladký. Náš příběh, divte se, má jméno Směšná přání. A vedle moudrosti nese i pousmání. Vidím, že mnohý z vás už zvědavě se třese. Tak tedy začněme. V hlubokém černém lese žil jeden drvoštěp a věčně kudlu pískal. Na život dopálen, smrkům si zlostně stýskal.
3: Toho mor na svět, čerta by to vzal. Proč zrovna já musím být na světě tak nešťastný? Jak já k tomu přijdu? Jiní si hoví v teplíčku, vozí se v kočáře, trousí almužny. Já se tady držu a namáhám a lopotím od rána do večera, od jara do zimy, pořád jen s tou sekerou, sákry, ždudy. Nic neužiju, protože nic nemám. Peníze nemám, statky nemám, ani krávu nemám. Mám akorát hlad, chalupu s potrhanou střechou, díru v kalhotech a kámen v botě. Je na světě nějaká spravedlnost?
1: Tak se ptala a hned na to odpovídal.
3: Není. Na mou duši, třeba čertu bych se upsal jen mít kapánek štěstíčka.

0: najednou se zčista jasna před Jakubem vynořilo zjevení. Podle jedněch to byl sám hromovládný pantáta bohu Jupiter. Jenže ten v našich končinách nebývá tak často domovem. Podle jiných by to mohla být dobrotivá víla řásenka. Ale tu by spíš přilákal nějaký dobrý skutek a ne navrčený drvoštěp. Tak to podle všeho byla babka Cmunda, co měla kontrakt s peklem na dopalování lidí. Nára mě ráda prý lidi vyváděla aprílem. Vždyť povídám, že to byla Cmunda, co by u nás v lese dělal Jupiter. Cmunda, necmunda, tak jako tak Jakub skoprněl. Babka s ohnivýma očima se vrští, neukazuje každý den.
1: Co? No tohle, která pak vy jste? Kde jste se tu vzala tak najednou?
2: Ty mě neznáš, Jakube? Snad si o mě aspoň slyšel. Vždyť já jsem tady v lese zestárla. Já jsem přece Cmunda, dobrotivá tetička všech nešťastných.
1: Dobrotivá tetička, říkáte? Na to zrovna nevypadáte.
2: Sotva někdo zakleje, sotva zanaříká, už jsem tam. Mám tenké uši, všechno dobře slyším. I tebe jsem slyšela. Tak, co pak ti schází?
1: Kdyby se ptala, co mi neschází, bylo by to kratší. V ničem nemám štěstí.
2: A zasloužíš si ho.
1: Sakryždudy, vždyť ani tolik nechci. Něco na sebe, něco na zub a něco pro mou ženu.
2: Když to dobře spočítám, máš tedy 3 přání.
1: No, asi tak. Možná o něco víc.
2: Máš je mít.
1: Co to povídáš?
2: To, co slyšíš. Můžeš mít 3 přání.
1: A to jen tak, beze všeho?
2: Beze všeho, Jakube. Jen tak. Vlastně docela zadarmo. Bude pro mě nesmírným potěšením, když uvidím, jak s mým darem naložíš. Jinak za to nechci vůbec nic.
1: No, tohle. A to myslíš docela vážně?
2: Docela vážně, Jakube. Dávám ti tady slib. Cokoliv přát si smíš, bez výhrad vyplním 3 tvoje vřelá přání. Jen přeji si, o čem dávno sníš, co šťastným by tě učinilo. Dobře si rozmysli, než přání vysloníš. Na tobě záleží, jak zdaří se mé dílo.
1: Sakryždudy, to se mi snad zdálo. Honem domů, než to všecko zapomenu.
0: Jakub zíral na tu vychrtlou babku s ohnivýma očima jako na zjevení. A ono to opravdu zjevení bylo. Když babka Cmunda čarovala, ze země stoupala bílá pára, bublala a pohyhňávala se, jako by v jejich chomáčcích stoupaly do výše 1000 potměšlých skřítků. A když babka dočarovala, rozplynula se mezi stromy jako ta pára a zůstal tu jenom Jakub s dokořán otevřenou pusou. Sotva se vzpamatoval, nechal roští roštím a s vyvalenýma očima utíkal domů.
1: Fanny, kde jsi? Fanny, kde je ta ženská? Fanny, ohromná novina. Jestli je to pravda, tak jsme boháči. Budeme mít všecko, co budeme chtít.
3: Co to povídáš? No podívej se, jak jsi nadělal. Ani boty jsi neotřel.
1: Nech sákryždudy boty botama. Já jsem potkal Cmundu.
3: Co to meleš? Jakou Cmundu?
1: Každá bába ti to poví. Čarodějnou Cmundu. Tu, co lidem nosí štěstí. Splní mi 3 přání.
3: Co mi to tu vykládáš? A kdeže jsi jí potkal?
1: V údolí, pod křížovým vrchem.
3: No, to je divné místo. V noci tam prý tančí víly.
1: Vždyť ti to povídám. Nikde jinde bych ji nepotkal. A ta Cmunda...
3: Říkal jsi 3 přání?
1: Sama mi to řekla. Fanny, já bych nejradši...
3: Počkej, ona je něco jako víla?
1: Možná, ale hodně zestárla. Tvář jako pergamen, tělo jako vyschlá tyčka, ale ty oči. Splním ti 3 přání, řekla. A potom zmizela.
3: Jenom 3 přání. Tak to si musím dobře rozmyslet.
1: Ale Fanny, vždyť...
3: Nech to na zítřek.
1: Ale proč? Můžeme mít zámek třeba hned? A k tomu kočár, šaty, plný stůl, pytel zlaťáků, třeba i 2? To všechno najednou. Tak na co čekat?
3: Do zítřka dost času. Ale v takovém zámku by se mi docela líbilo. A cože s tím ta Cmunda přišla zrovna za tebou?
1: Asi ví, že si to zasloužíme.
3: Aha, asi to tak bude. Tak si zatím sedni a jestli se ti to náhodou povede, tak přemýšlej.
1: S tebou je taky pořízení. Tak jsem se těšil, jak tě překvapím a vyčaruju zámek a zatím... S tebou není opravdu žádná řeč.
0: Seděl na rozvyklané lavici, mrzutě popotahoval a škaredil se do kouta.
1: Už teď jsme mohli být boháči a mít se dobře. Tomu se říká štěstí. Mohl bych mít všecko, na co pomyslím. A mám hlad jako největší ubožák. Sákryž dudy. Kdyby tu tak byl pořádný kus jelita. Co to je? Co to leze spod kamen? Je to dlouhé jako had a tlusté jako vypasený kozel. Co je to za příšeru? Sákryž dudy. Je-li to veliké jako drak? Nech mě, dej mi pokoj, zastavte ho, stůj! No tohle...
3: Co se to tu, panenko skákava, co jsi to proved, Jakube? Co je to, kde se to tu vzalo?
1: Já měl děsný hlad, jen mi to tak uklouzlo.
3: Ty trumbero, ty škrholo, ty nešiko, měl jsi 3 přání a jedno je už pryč. A co s tím jelitem? Chceš se snad udávit?
1: Já jsem...
3: A kde máš zámek? Kde pak je tvé království, co jsi mi sliboval? Kde jsou ty nádherné šaty, zlaťáky a diamanty? Kde je kočár a sloužící? Mohl si chtít kuchaře, pekaře, pece a on si přeje jelito.
1: Ale vždyť...
3: Nech toho, nic neříkej, si trumbera a osel.
1: Po druhé budu chytřejší.
3: Po druhé, na svatého dindy, ty už nikdy o nic chytřejší nebudeš, ale moulovatý moula na pořád.
1: Fanny, nech toho.
3: Ty jelito.
1: Tak dost, kdyby ti tak to jelito pod nos přirostlo. Sakryš, dudy, to jsem tomu dal?
0: A hned tu máme truchlohru. Cmunda se však směje. Fanny tu stojí, skoro skamenila. Místo knírku, co zdobí tváře šviháků, má věru nepůvabnou ozdůbku. Je-li to se smrsklo, tak na 20 palců a uhnízdilo se jí pod nosem. Kroutí se tam jako hádě nezbeda. Dokonce bych řekl, no ano, i hyňa se. Popadne Jakub za konec, pak za 2, ať tahá, trhá, páčí ze všech sil, je-li to nelze nijak odtrhnout. Pot se z něho řine, Fanny odfukuje, je-li to drží jako přišité.
3: Co ty budu dělat?
1: Nejde to. Nejde.
3: Zkus to nějak jinak.
1: Utrhnu ti nos.
3: Jak pak teď půjdu mezi lidi?
1: Dělám, co můžu.
3: Asi děláš malo.
1: No, budeš se muset rozhodnout. Můžeš mít zámek, paláce i kočár. Nosítka na zahradu. A sluhu s vějířem. Ale to jelito...
3: To jelito...
1: Ti nikdo neodpáře. Tak se rozhodni. Královna s jelitem, nebo má Fanny bez jelita. 2 přání jsou pryč, máme prostě smůlu.
0: Nejlepší bude dát teď průchod veršům.
4: Však už bylo na čase.
0: Tak tedy. Začali všechno řádně rozbírat. Je pravda, že kdo žezlo v ruce třímá, kdo korunu má nad ušima, I hezký nos má snad. Ale že byla žena, jež se chtěla raději líbit, než být královnou, pro hezký nos se rozmyslela.
3: Jakube, Jakube,

0: lidé. Jste tak podivní.
1: To je ta Cmunda, Jakube.
0: Mm-hmm. Paní Cmunda z Roští a na Vývratu. K vašim službám, prosím. Dobře jsem se pobavila. Nechtěli byste ještě tři přání?
2: Za nic na světě. Copak já musím být králem?
1: Já se taky bez diamantu obejdu.
0: Tak vydá. Nakonec jste spokojeni.
2: No.
0: Že jsem se tak pobavila. Dám vám tuhle aspoň cenu útěchy.
2: Zlaťák. Celý zlaťák.
1: Díky, babičko.
0: Cože? Co to povídáš? Já ti dám, babičko. Je mi teprve 350.
1: Šiu.
0: Ale teď už musím. Kominík ze sousední vsi, slyším ho až sem. Láteří na celý svět. To si zase smlsnu. Není nic zábavnějšího nad lidskou hloupost. Lidé pořád nechápou, že pro své sny a přání musí taky něco udělat.
1: A je pryč.
2: Jako ta přání. Sákryž, Dury. To jsme tomu dali.
3: Drvoštěp mávl usmolenou paží. Dosáhl poznání. A to je, co mě blaží. Toť stará pravda. Lidé zaslepení a nerozvážní, co své choutky mění, nemají právo cokoliv si přát. Takových mezi námi příliš mnoho není, co darů pohádkových znají užívat.
4: To jsi řekl hezky. Ty šašku.
3: Jinak to přece ani nedovedu, paní.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: protestuji, to je loupež!
1: Tak už se se mnou neškádli. Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích, to všechno kolem. Tenhle přepich jste vy, bambíčkáři, nakradli.
0: Já nesouhlasím.
1: Jen si křič. Tvá vzpoura není k ničemu. Rytíři, chopte se těch ničemů a

jsem tě vážně ušetřil. Lež po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde bzit. Náš vrát.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.